0: Je 10 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. To, že čeští politici boj s dezinformacemi bagatelizují, je podle bývalého zástupce ředitele týmu Hybrid Influence Jakuba Kalenského vážný problém. Agrese v informačním prostoru je levná, ale účinná zbraň, kterou hojně využívá Rusko. Jakub Kalenský v rozhovoru pro Novinky upozorňuje, že stát nezbytně musí zasáhnout, aby ochránil své občany v roce 2024. Ministerstvo školství připravuje nový vysokoškolský zákon, který zásadně změní fungování univerzit. Univerzitní rady získají větší pravomoci na úkor akademických senátů. Rada vysokých škol varuje před ohrožením nezávislosti. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou, ačkoliv po úvodu zápasu vedli 2-0. Kanada však dokázala průběh utkání otočit a zvítězila 3-2. Češi se nyní připravují na další zápas proti Finům ve čtvrtek v Curychu. Česko zažívá vlnu veder, kdy meteorologové naměřili tropické teploty přes 30 stupňů Celsia na mnoha místech. Nejvyšší teploty byly zaznamenány v Plzni a Doksanech, kde bylo naměřeno až 32,7 stupňů. Očekává se, že horké počasí potrvá do středy, poté se ochladí. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
1: Neboj se uvolnit.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Ray Mendoza, bývalý námořní síl a vojenský poradce, rozšířil své umělecké pole působnosti od moderního válečného dramatu Warfare směrem k americkému západu s filmem Blood on the Promontory. Tento survival western, odehrávající se na americkém pohraničí, slibuje poutavý příběh a přináší hvězdné obsazení se Samem Worthingtonem, Jayem Courtneym, Jackem Quaidem a dalšími. Mendoza, který spolupracoval s Alexem Garlandem na realistickém válečném dramatu pro A24, nyní vytváří nový emocionální zážitek pro diváky. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Oklahoma City zvítězila nad San Antonio ve velmi napínavém zápase s výsledkem 127-114. Držitelé titulu nyní vedou sérii 3-2 a jedno vítězství je dělí od finálového boje NBA. Posluchači, pokud máte rádi drama, tento basketbalový duel vás rozhodně nenechá chladnými. Vegas Golden Knights s českým útočníkem Tomášem Hertlem smetli Colorado Avalanche 4x za sebou a míří do finále Stanley Cupu. Nejúspěšnější tým základní části, Colorado, nepomohla k úspěchu ani asistence Martina Nečase. Fanoušci ve Vegas se už třesou nadšením, protože letošní tvrdé výkony by mohly přinést kýžený triumf. Marek Alšer je jediným českým obráncem, který se střelecky prosadil na světovém šampionátu, a to proti hvězdné Kanadě. Přestože skóroval, kanadské trefy v počtu 3 ho zamrzely, protože také zůstal na ledě. Česko nakonec prohrálo v souboji s Kanadou s výsledkem 2-3, ale doufáme, že do čtvrtfinále vstoupí s novou verbou. Brankář Dominik Pavlát předvedl spolehlivý výkon. Udržel čisté konto po více než polovinu zápasu, ale český tým podlehl Kanadě se skóre 2-3. I přes statečný boj se musela česká hokejová reprezentace nakonec sklonit před favorizovanou Kanadou. Pavlátovo fantastické úsilí bohužel nestačilo a zápas skončil těsnou porážkou v rámci závěrečného utkání skupiny. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Sebestřed. Dopoledne plné muziky na Bčku.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti nebezpečných kosmetických experimentů vám přinášíme příběh 26-leté Polky, která si nemohla dovolit profesionální kosmetické zákroky a tak si sama do obličeje denně aplikovala neověřený silikon. Výsledkem byla ztráta původního vzhledu. Příběh ukazuje důležitost odborného přístupu v kosmetických procedurách. Naslyšenou, vážení posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Tvoje srdce bije v houseovém rytmu.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. To, že čeští politici boj s dezinformacemi bagatelizují, je podle bývalého zástupce ředitele týmu Hybrid Influence Jakuba Kalenského vážný problém. Agrese v informačním prostoru je levná, ale účinná zbraň, kterou hojně využívá Rusko. Jakub Kalenský v rozhovoru pro Novinky upozorňuje, že stát nezbytně musí zasáhnout, aby ochránil své občany v roce 2024. Ministerstvo školství připravuje nový vysokoškolský zákon, který zásadně změní fungování univerzit. Univerzitní rady získají větší pravomoci na úkor akademických senátů. Rada vysokých škol varuje před ohrožením nezávislosti. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou, ačkoliv po úvodu zápasu vedli 2-0. Kanada však dokázala průběh utkání otočit a zvítězila 3-2. Češi se nyní připravují na další zápas proti Finům ve čtvrtek v Curychu. Česko zažívá vlnu veder, kdy meteorologové naměřili tropické teploty přes 30 stupňů Celsia na mnoha místech. Nejvyšší teploty byly zaznamenány v Plzni a Doksanech, kde bylo naměřeno až 32,7 stupňů. Očekává se, že horké počasí potrvá do středy, poté se ochladí. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Na svém vlastním studiovém debutu s názvem Terrified přináší 21-letý britský rapový fenomén Fake Mink rozvláčné a monotónní zamyšlení o slávě. Album vyšlo pod značkou, která ho uvedla na mapu, avšak postrádá tu pestrost a energii, které ho původně proslavili. Pokud od tohoto talentovaného umělce očekáváte vzrušující novinky, Terrified vám bohužel neumožní vstoupit do jeho světa tak, jak jsme od Fake Minka zvyklí. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.
2: Radio B.

Radio Bečko. Bečko. Bečko. Bečko. Leave your cares behind. S náma, ste prvé žije. Radio B.cz. Tvoje srdce bije v hauzovým

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Oklahoma City zvítězila nad San Antonio ve velmi napínavém zápase s výsledkem 127-114. Držitelé titulu nyní vedou sérii 3-2 a jedno vítězství je dělí od finálového boje NBA. Posluchači, pokud máte rádi drama, tento basketbalový duel vás rozhodně nenechá chladnými. Vegas Golden Knights s českým útočníkem Tomášem Hertlem smetli Colorado Avalanche 4x za sebou a míří do finále Stanley Cupu. Nejúspěšnější tým základní části, Colorado, nepomohla k úspěchu ani asistence Martina Nečase. Fanoušci ve Vegas se už třesou nadšením, protože letošní tvrdé výkony by mohly přinést kýžený triumf. Marek Alšer je jediným českým obráncem, který se střelecky prosadil na světovém šampionátu, a to proti hvězdné Kanadě. Přestože skóroval, kanadské trefy v počtu 3 ho zamrzely, protože také zůstal na ledě. Česko nakonec prohrálo v souboji s Kanadou s výsledkem 2-3, ale doufáme, že do čtvrtfinále vstoupí s novou verbou. Brankář Dominik Pavlát předvedl spolehlivý výkon. Udržel čisté konto po více než polovinu zápasu, ale český tým podlehl Kanadě se skóre 2-3. I přes statečný boj se musela česká hokejová reprezentace nakonec sklonit před favorizovanou Kanadou. Pavlátovo fantastické úsilí bohužel nestačilo a zápas skončil těsnou porážkou v rámci závěrečného utkání skupiny. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí. Pro lidi.
1: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.
2: Zpomal s náma.

0: Novoměstské radnice zavítá dnes poprvé v 19 hodin čaroděj diatonického akordeonu Roger Correa. Lístek koupíte za 664 korun. Kafe v lese v Praze zve dnes od 19.30 na australského písničkáře Bena Camdena. Lístek je za 330 korun. V pražské Cargo Gallery křtí novou desku Pizza Extrapolis, alternativní rocková kapela Panopticum, podpoření Midnight Swimmers a skotační kulomet. Lístek vyjde na 350 korun.
1: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
2: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Senát schválil odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování o jeden rok. Geoportál bude povinný až od 30. června 2024. Technickou novelu nyní čeká podpis prezidenta. Setkání, které ve středu vedl premiér Andrej Babiš se zástupci organizací a vládních rad, bylo označeno za šaškárnu, když někteří experti opustili jednání v předstihu. Téma přesunu agend z úřadu vlády na rezortní ministerstva místo dialogu přineslo jen nečekanou přednášku. Účastníci při odchodu hodnotili setkání u Strakovy akademie jako absurdní divadlo, čímž vyjadřovali své zklamání z průběhu. Novela zákona o doplňkovém penzijním spoření prošla sněmovnou a umožní zhruba 130 seniorů ukončit spoření bez sankcí. Zákon nyní míří do Senátu. Pro novelu hlasovalo 136 poslanců. V politické debatě předseda ODS Martin Kupka označil premiéra Andreje Babiše za ekonomického parazita, což přináší kontroverzi. Kupka sám dříve kritizoval podobný jazyk, který použil poslanec Filip Turek vůči úředníkům. Turek své vyjádření později objasnil, když tvrdil, že cílil na aktivisty. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

If you could just read.

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Senát schválil odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování o jeden rok. Geoportál bude povinný až od 30. června 2024. Technickou novelu nyní čeká podpis prezidenta. Setkání, které ve středu vedl premiér Andrej Babiš se zástupci organizací a vládních rad, bylo označeno za šaškárnu, když někteří experti opustili jednání v předstihu. Téma přesunu agend z úřadu vlády na rezortní ministerstva místo dialogu přineslo jen nečekanou přednášku. Účastníci při odchodu hodnotili setkání u Strakovy akademie jako absurdní divadlo, čímž vyjadřovali své zklamání z průběhu. Novela zákona o doplňkovém penzijním spoření prošla sněmovnou a umožní zhruba 130 seniorů ukončit spoření bez sankcí. Zákon nyní míří do Senátu. Pro novelu hlasovalo 136 poslanců. V politické debatě předseda ODS Martin Kupka označil premiéra Andreje Babiše za ekonomického parazita, což přináší kontroverzi. Kupka sám dříve kritizoval podobný jazyk, který použil poslanec Filip Turek vůči úředníkům. Turek své vyjádření později objasnil, když tvrdil, že cílil na aktivisty. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, s náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová asociace České republiky a ČSOB uzavřeli dlouhodobé partnerství do roku 2030, které podpoří fotbal částkou 300 milionů korun. ČSOB se od 1. června stane generálním partnerem České fotbalové reprezentace, zatímco společnosti Penny končí role do konce května. Národní tým bude z ČSOB mířit na světový šampionát v USA, Kanadě a Mexiku. Oklahoma City zvítězila nad San Antonio ve velmi napínavém zápase s výsledkem 127-114. Držitelé titulu nyní vedou sérii 3-2 a jedno vítězství je dělí od finálového boje NBA. Posluchači, pokud máte rádi drama, tento basketbalový duel vás rozhodně nenechá chladnými. Vegas Golden Knights s českým útočníkem Tomášem Hertlem smetli Colorado Avalanche 4x za sebou a míří do finále Stanley Cupu. Nejúspěšnější tým základní části Colorado nepomohla k úspěchu ani asistence Martina Nečase. Fanoušci ve Vegas se už třesou nadšením, protože letošní tvrdé výkony by mohly přinést kýžený triumf. Marek Alšer je jediným českým obráncem, který se střelecky prosadil na světovém šampionátu, a to proti hvězdné Kanadě. Přestože skóroval, kanadské trefy v počtu 3 ho zamrzely, protože také zůstal na ledě. Česko nakonec prohrálo v souboji s Kanadou s výsledkem 2-3, ale doufáme, že do čtvrtfinále vstoupí s novou verbou. A to je to vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Do Prahy, do Velkého sálu, Novoměstské radnice, zavítá dnes poprvé v 19 hodin čaroděj diatonického akordeonu Roger Correa. Lístek koupíte za 664 korun. Kafe v lese v Praze zve dnes od 19.30 na australského písničkáře Bena Camdena. Lístek je za 330 korun. V pražské Cargo Gallery křtí novou desku Pizza Extrapolis, alternativní rocková kapela Panopticum, podpoření Midnight Swimmers a skotační kulomet. Lístek vyjde na 350 korun.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

what?

0: to nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na Rádiu B. Rádiu B.
1: Jsme majstři Evropy!

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. 13-letý chlapec z Jižní Moravy se rozhodl bojovat proti pravidelnému zamykání městských sportovních hřišť během svátků. S pomocí dětského ombudsmana Martina Beneše chce dosáhnout změny, aby mohl se svými kamarády využívat volný čas aktivně i o svátcích. Tento problém je rozšířený kromě Jižní Moravy také v dalších českých městech, včetně Prahy. Česká národní banka vydala pamětní minci z ryzího zlata, vážící půl trojské unce a zdobenou motivy plzeňské památkové rezervace. I když má velikost běžné 50 koruny, její nominální hodnota je 5 000 korun, zatímco tržní cena přesahuje 50 000 korun. Tato exkluzivní mince představuje unikátní a hodnotnou poctu západočeské metropoly Plzni. Generální ředitelé České televize Hynek Chudárek a Českého rozhlasu René Zavoral požádali v otevřeném dopise premiéra Andreje Babiše, aby stáhl návrhy mediálních zákonů. Dopis navrhuje také vznik pracovní skupiny, která by se otázkou mediálních zákonů zabývala. Vláda má podle nich zvážit tyto změny do konce 2024. Mezi Svorem a Novou Hutí na Českolipsku začne od června 20 týdnů dlouhá uzavírka silnice I9 kvůli stavbě obchvatu obce Svor. Řidiče čeká 34-kilometrová objížďka, která může prodloužit cestování zejména do Šluknovského výběžku. Místní obce a města ztratí jediný přístup přes silnici první třídy, což vyvolává emoce mezi obyvateli. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Starý dobrý hity na Béčku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová asociace České republiky a ČSOB uzavřeli dlouhodobé partnerství do roku 2030, které podpoří fotbal částkou 300 milionů korun. ČSOB se od 1. června stane generálním partnerem České fotbalové reprezentace, zatímco společnosti Penny končí role do konce května. Národní tým bude z ČSOB mířit na světový šampionát v USA, Kanadě a Mexiku. Oklahoma City zvítězila nad San Antonio ve velmi napínavém zápase s výsledkem 127-114. Držitelé titulu nyní vedou sérii 3-2 a jedno vítězství je dělí od finálového boje NBA. Posluchači, pokud máte rádi drama, tento basketbalový duel vás rozhodně nenechá chladnými. Vegas Golden Knights s českým útočníkem Tomášem Hertlem smetli Colorado Avalanche 4x za sebou a míří do finále Stanley Cupu. Nejúspěšnější tým základní části Colorado nepomohla k úspěchu ani asistence Martina Nečase. Fanoušci ve Vegas se už třesou nadšením, protože letošní tvrdé výkony by mohly přinést kýžený triumf. Marek Alšer je jediným českým obráncem, který se střelecky prosadil na světovém šampionátu, a to proti hvězdné Kanadě. Přestože skóroval, kanadské trefy v počtu 3 ho zamrzely, protože také zůstal na ledě. Česko nakonec prohrálo v souboji s Kanadou s výsledkem 2-3, ale doufáme, že do čtvrtfinále vstoupí s novou verbou. A to je to vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti nebezpečných kosmetických experimentů vám přinášíme příběh 26-leté Polky, která si nemohla dovolit profesionální kosmetické zákroky a tak si sama do obličeje denně aplikovala neověřený silikon. Výsledkem byla ztráta původního vzhledu. Příběh ukazuje důležitost odborného přístupu v kosmetických procedurách. Naslyšenou, vážení posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Užij si jamajské slunce na B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. 13-letý chlapec z Jižní Moravy se rozhodl bojovat proti pravidelnému zamykání městských sportovních hřišť během svátků. S pomocí dětského ombudsmana Martina Beneše chce dosáhnout změny, aby mohl se svými kamarády využívat volný čas aktivně i o svátcích. Tento problém je rozšířený kromě Jižní Moravy také v dalších českých městech, včetně Prahy. Česká národní banka vydala pamětní minci z ryzího zlata, vážící půl trojské unce a zdobenou motivy plzeňské památkové rezervace. I když má velikost běžné 50 koruny, její nominální hodnota je 5 000 korun, zatímco tržní cena přesahuje 50 000 korun. Tato exkluzivní mince představuje unikátní a hodnotnou poctu západočeské metropoly Plzni. Generální ředitelé České televize Hynek Chudárek a Českého rozhlasu René Zavoral požádali v otevřeném dopise premiéra Andreje Babiše, aby stáhl návrhy mediálních zákonů. Dopis navrhuje také vznik pracovní skupiny, která by se otázkou mediálních zákonů zabývala. Vláda má podle nich zvážit tyto změny do konce 2024. Mezi Svorem a Novou Hutí na Českolipsku začne od června 20 týdnů dlouhá uzavírka silnice I9 kvůli stavbě obchvatu obce Svor. Řidiče čeká 34-kilometrová objížďka, která může prodloužit cestování zejména do Šluknovského výběžku. Místní obce a města ztratí jediný přístup přes silnici první třídy, což vyvolává emoce mezi obyvateli. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Big Beat na Bčku. To může.

to nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Na svém vlastním studiovém debutu s názvem Terrified přináší 21-letý britský rapový fenomén Fake Mink rozvláčné a monotónní zamyšlení o slávě. Album vyšlo pod značkou, která ho uvedla na mapu, avšak postrádá tu pestrost a energii, které ho původně proslavili. Pokud od tohoto talentovaného umělce očekáváte vzrušující novinky, Terrified vám bohužel neumožní vstoupit do jeho světa tak, jak jsme od Fake Minka zvyklí. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.
2: Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová asociace České republiky a ČSOB uzavřeli dlouhodobé partnerství do roku 2030, které podpoří fotbal částkou 300 milionů korun. ČSOB se od 1. června stane generálním partnerem České fotbalové reprezentace, zatímco společnosti Penny končí role do konce května. Národní tým bude z ČSOB mířit na světový šampionát v USA, Kanadě a Mexiku. Oklahoma City zvítězila nad San Antonio ve velmi napínavém zápase s výsledkem 127-114. Držitelé titulu nyní vedou sérii 3-2 a jedno vítězství je dělí od finálového boje NBA. Posluchači, pokud máte rádi drama, tento basketbalový duel vás rozhodně nenechá chladnými. Vegas Golden Knights s českým útočníkem Tomášem Hertlem smetli Colorado Avalanche 4x za sebou a míří do finále Stanley Cupu. Nejúspěšnější tým základní části Colorado nepomohla k úspěchu ani asistence Martina Nečase. Fanoušci ve Vegas se už třesou nadšením, protože letošní tvrdé výkony by mohly přinést kýžený triumf. Marek Alšer je jediným českým obráncem, který se střelecky prosadil na světovém šampionátu, a to proti hvězdné Kanadě. Přestože skóroval, kanadské trefy v počtu 3 ho zamrzely, protože také zůstal na ledě. Česko nakonec prohrálo v souboji s Kanadou s výsledkem 2-3, ale doufáme, že do čtvrtfinále vstoupí s novou verbou. A to je to vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Pořádně nalomený beat. To na Bčku můžem.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Do Prahy, do Velkého sálu, Novoměstské radnice, zavítá dnes poprvé v 19 hodin čaroděj diatonického akordeonu Roger Correa. Lístek koupíte za 664 korun. Kafe v lese v Praze zve dnes od 19.30 na australského písničkáře Bena Camdena. Lístek je za 330 korun. V pražské Cargo Gallery křtí novou desku Pizza Extrapolis, alternativní rocková kapela Panopticum, podpoření Midnight Swimmers a skotační kulomet. Lístek vyjde na 350 korun.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Rádio B. Od lidí pro lidi. Pro lidi.

0: Užij si jamajské slunce na Béčku.
1: Yeah. BK Uptown.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. 13-letý chlapec z Jižní Moravy se rozhodl bojovat proti pravidelnému zamykání městských sportovních hřišť během svátků. S pomocí dětského ombudsmana Martina Beneše chce dosáhnout změny, aby mohl se svými kamarády využívat volný čas aktivně i o svátcích. Tento problém je rozšířený kromě Jižní Moravy také v dalších českých městech, včetně Prahy. Česká národní banka vydala pamětní minci z ryzího zlata, vážící půl trojské unce a zdobenou motivy plzeňské památkové rezervace. I když má velikost běžné 50 koruny, její nominální hodnota je 5 000 korun, zatímco tržní cena přesahuje 50 000 korun. Tato exkluzivní mince představuje unikátní a hodnotnou poctu západočeské metropoly Plzni. Generální ředitelé České televize Hynek Chudárek a Českého rozhlasu René Zavoral požádali v otevřeném dopise premiéra Andreje Babiše, aby stáhl návrhy mediálních zákonů. Dopis navrhuje také vznik pracovní skupiny, která by se otázkou mediálních zákonů zabývala. Vláda má podle nich zvážit tyto změny do konce 2024. Mezi Svorem a Novou Hutí na Českolipsku začne od června 20 týdnů dlouhá uzavírka silnice I9 kvůli stavbě obchvatu obce Svor. Řidiče čeká 34-kilometrová objížďka, která může prodloužit cestování zejména do Šluknovského výběžku. Místní obce a města ztratí jediný přístup přes silnici první třídy, což vyvolává emoce mezi obyvateli. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Rádio B.
3: Capricorn 2.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Ray Mendoza, bývalý námořní síl a vojenský poradce, rozšířil své umělecké pole působnosti od moderního válečného dramatu Warfare směrem k americkému západu s filmem Blood on the Promontory. Tento survival western, odehrávající se na americkém pohraničí, slibuje poutavý příběh a přináší hvězdné obsazení se Samem Worthingtonem, Jayem Courtneym, Jackem Quaidem a dalšími. Mendoza, který spolupracoval s Alexem Garlandem na realistickém válečném dramatu pro A24, nyní vytváří nový emocionální zážitek pro diváky. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

Hitparáda Rádia B, to je B-paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová asociace České republiky a ČSOB uzavřeli dlouhodobé partnerství do roku 2030, které podpoří fotbal částkou 300 milionů korun. ČSOB se od 1. června stane generálním partnerem české fotbalové reprezentace, zatímco společnosti Penny končí role do konce května. Národní tým bude z ČSOB mířit na světový šampionát v USA, Kanadě a Mexiku. Oklahoma City zvítězila nad San Antonio ve velmi napínavém zápase s výsledkem 127-114. Držitelé titulu nyní vedou sérii 3-2 a jedno vítězství je dělí od finálového boje NBA. Posluchači, pokud máte rádi drama, tento basketbalový duel vás rozhodně nenechá chladnými. Vegas Golden Knights s českým útočníkem Tomášem Hertlem smetli Colorado Avalanche 4x za sebou a míří do finále Stanley Cupu. Nejúspěšnější tým základní části Colorado nepomohla k úspěchu ani asistence Martina Nečase. Fanoušci ve Vegas se už třesou nadšením, protože letošní tvrdé výkony by mohly přinést kýžený triumf. Marek Alšer je jediným českým obráncem, který se střelecky prosadil na světovém šampionátu, a to proti hvězdné Kanadě. Přestože skóroval, kanadské trefy v počtu 3 ho zamrzely, protože také zůstal na ledě. Česko nakonec prohrálo v souboji s Kanadou s výsledkem 2-3, ale doufáme, že do čtvrtfinále vstoupí s novou verbou. A to je to vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší rádio B.
3: Do Prahy, do Velkého sálu, Novoměstské radnice, zavítá dnes poprvé v 19 hodin čaroděj diatonického akordeonu Roger Correa. Lístek koupíte za 664 korun. Kafe v lese v Praze zve dnes od 19.30 na australského písničkáře Bena Camdena. Lístek je za 330 korun. V pražské Cargo Gallery křtí novou desku Pizza Extrapolis, alternativní rocková kapela Panopticum, podpoření Midnight Swimmers a skotační kulomet. Lístek vyjde na 350 korun.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
0: Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: get a little booty on the side.
1: Neboj se uvolnit na rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová asociace České republiky a ČSOB uzavřeli dlouhodobé partnerství do roku 2030, které podpoří fotbal částkou 300 milionů korun. ČSOB se od 1. června stane generálním partnerem České fotbalové reprezentace, zatímco společnosti Penny končí role do konce května. Národní tým bude z ČSOB mířit na světový šampionát v USA, Kanadě a Mexiku. Oklahoma City zvítězila nad San Antonio ve velmi napínavém zápase s výsledkem 127-114. Držitelé titulu nyní vedou sérii 3-2 a jedno vítězství je dělí od finálového boje NBA. Posluchači, pokud máte rádi drama, tento basketbalový duel vás rozhodně nenechá chladnými. Vegas Golden Knights s českým útočníkem Tomášem Hertlem smetli Colorado Avalanche 4x za sebou a míří do finále Stanley Cupu. Nejúspěšnější tým základní části Colorado nepomohla k úspěchu ani asistence Martina Nečase. Fanoušci ve Vegas se už třesou nadšením, protože letošní tvrdé výkony by mohly přinést kýžený triumf. Marek Alšer je jediným českým obráncem, který se střelecky prosadil na světovém šampionátu, a to proti hvězdné Kanadě. Přestože skóroval, kanadské trefy v počtu 3 ho zamrzely, protože také zůstal na ledě. Česko nakonec prohrálo v souboji s Kanadou s výsledkem 2-3, ale doufáme, že do čtvrtfinále vstoupí s novou verbou. A to je to vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Bčko. Každé všední odpoledne

To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

postuje B Paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

proud té nejlepší hudby, kterou na Béčku máme. To je Béčko. Každé všední odpoledne

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Rádio B, vítá vás Mirek Fibiger v živém vysílání z Roudnice nad Labem. Vítám vás zase ve středu, kde je živý vysílání Horký kaše metalového pořadu silně zaměřenýho proti agrometalu a různým kravinám. Z kraje to odpálili Flotsam and Jetsam. Úžasná kapela z Ameriky vydává novou desku a tohle byl novej single. A hnedka v závěsu další Američani Anthrax vydali konečně první single z dlouho připravovaný nový desky. It's for the kids. A jedem.

Tak kdo hurá celý antráč, jejich první single z nový desky, naprostý luxus a živá nádhera hnedka z kraje. Pokračujeme dál, Američani další, Armored Sign se svým zpěvákem, který kdysi zpíval taky v Anthrax, taky vydali novou fušnu a je tady nový single a je to radost poslouchat. Armored Sign, Closed Bone.

Skvělý Armored Sign s single Close the Bone. A protože mě zaujala ještě velmi jedna skladba z téhle nový desky, skvělá rytmika tam je, takže dám ještě jednu pecku v nich. Armored Sign a Any Man.

Tak tohle byla, myslím, velká metalová paráda, doufám, že se mnou souhlasíte. Nejsem si úplně jistý, jestli jsem řekl jméno toho zpěváka John Bush. John Bush, který naspíval, tuším, dvě desky s kapelou Anthrax v 90. Zabrousíme jedním songem taky, jakoby, že do death metalu, který teda vůbec nemusím, ale... legendární kapela Dead, Chuck Schuldiner a muzikanty, kteří s ním nahráli legendární desky Spiritual Healing a ježiš, ta druhá Leprosy, tak tyhle chlapy koncertujou s projektem Left to Die, kde hrajou ty songy z těch desek a teď se rozhodli, že vydají desku s novejma songama a tady je první z nich.

tohle nebyl death metal, tohle byl prostě skvělej metal. V podání Left to Die kapely od Chucka Schuldingera, nebo jak se jmenoval, už jen dávno po smrti kluk. Dáme si starou klasiku, kapelu Sodom a Magic Dragon song z desky Agent Orsch. Prostě něco báječného z Německa. Go!

0: Geniální, geniální, geniální, úžasně nazvučený, nahalený verbal, geniálně nahraný kytary, struktura té skladby, to je prostě jedna velká radost. Tak teď to trošku zlegračníme, ten pořád je to horká kaše z Rudnice nad Labem, Rádio B. Pustím asi dva songy kratoučký za sebou, protože další nikdy tato kapela nenahrála, jmenuje se Maki Pap a dělají si ze všeho srandu, jsou z Ameriky, go.
1: In the beginning, there was wolf. And then there was pig. Wolf was the natural enemy of pig. And so our story begins.
2: Little pigs, let me in.
3: Not by the hair of my chinny chin chin.
2: Or I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in.

Jakože sranda, ale muzikanti jsou to prvotřídní, naprosto, naprosto. Tak teď z téhle sranda kapely zabrousíme do Čech, dáme si hrdinové nové fronty, které jsou svý špankáči samozřejmě. Jenomže v roce 2021 dali nový kabát starým těm hitům, jako jsou Dům na demolici a podobně. A my si dáme z tohohle toho nově nahraného těch starých věcech přímo Bombardéry.

Na obloze vidíš černé vrány, letí k nám a jejich celý hejno. Mám ten dojem, že to budou bombardéry, až doletí, už to bude všechno je.

Tak, hrdinové Nové fronty to vybombardovali a my zůstaneme v Čechách. Mnohými zatracovaná deska Demonstrolu, Chytrá past. Mně se ta deska třeba hodně líbí a je tam jeden vypalovák, jako možná jeden z nejrychlejších, co jsem kdy od Debu slyšel, tak ho pouštím.

tak Martinovi Kolinskýmu tenkrát něco scházelo, tak prostě mu tomu složil písničku. Tak a my se přesuneme do USA a Ted Nugent, geniální gitarista, už jsem ho myslím dvakrát pouštěl, a jeho největší hit Catch Scratch Fever, už to nahrálo spoustu kapel po něm, mimo jiné Motorhead a tak dále, takže aby bylo jasno, kdo je autorem. Dneska teď Ted Nugent je úplný zblázněnec do prezidenta Spojených států, bohužel bojuje za něj, nicméně songy má do dneška skvělý Catch Scratch Fever.

Legendární kytarista Ted Nugent USA, záznam z roku 1987. A Velká Británie vystřídá Ameriku, oblíbenci Saxon, deska Innocence is no excuse a vypalovák Devil Rides Out.

Saxony a jejich Devil Rides Out, deska Innocence is no excuse. Teď jsem tam chtěl teda vypálit, aby jsme to trošku probudili razory, ale budu dneska hodné, já dám tam Pretty Maids a Syndicade, tuším 1991.

Tak to byly Pretty Maids, Syndikáde. Od mikrofonu se dneska s váma loučí Mirek Fibigert z Roudnice nad Labem, Rádio B a metalový pořad Horká kaše. Takže já a David Lee Roth vás zdravíme a za dva týdny zase znova. Čau!

Jo, tak co, miláčkové, ahoj, ahoj, jak se daří? U mikrofonu je MC Marky a právě jste si naladili, co? No přece Black Eintopf, wow! Program, který je tady jednou za 14 dní. Hrajeme černou muziku, hrajeme 10 dekád taneční hudby, funky, soul, jazz, rock and roll. Jste připravený? Tak co? Já teda rozhodně jo. Vzal jsem velký, velký černý hrnec a napráskal jsem mu těma nejlepšíma indiciema. No tak pojďme!

Soul, brada. Slunce svítí a to se Marvi líbí. No jasně, já jsem totiž funky, funky, funky man. Mám rád všechno, co je barevný. A doufám, že i vy. No tak jo.

jsou Brada. No, takže si pěkně udělejte místečko, protože dnes se bude tančit absolutně všude. A jako vždycky, na začátku si dáme nějakou funkovou vypalovačku. Projedeme 90., 80., 70., 60., 50., 40., 30. let a jako vždycky...

brada. Jo, od Máku se tedy hlásí, jako vždy, Beanimu s černým srdcem, já jsem MC Mark a začínáme pěkně z Mostra. Tak pojďme na to, dáme funky záležitost, Fluxismus, uhu, to je přesně název tady toho seskupení a jejich skvělý věci. Volme doprava jako vždycky, protože dobrá muzika se pouští vždycky pěkně na hlas. Wow, tak jo, are you ready? Já teda rozhodně jo, Black Eintop startuje.

Pa-pa-ra-pau. No, funky ako blázen. Hej, jestli ste úplne šílený, tak tuhle tu hudbu máte proste rádi, ako ja. Bylo krátky jaro, teď máme léto, přichází Emerald Carol. Zdá se, že vždycky tady hrajeme nejakú swingovou záležitosť, ale tentokrát si dáme nejaký elektrosvinčík. Haha, co vy na to? Pěkně si vohákněte, vemte si pořádný bodky a vyvezete se drahé polovičky tanci. Oh, oh, swing time. Haha, začíná druhá věc na našem skvělém pořadu. No tak

time. Swing, swing, swing time. Swing, swing, swing time. Swing, but a swing. Ho, takže se hrajeme skvělý. Ho, skvělý single Caro Emerald. A já vám říkám DJ, DJ, hrej mi. Rock and roll Christopher Montez. Hey baby. Ho, další single. Mám tady hudby ranec, ať je hudby džungle. Oh, ať je rock and roll říšní tanec. No tak pojďme na to. A proč říšní tanec? No jasně, protože tahle ta pecka tam zazněla. A my si dáme ve skvělém remixu od Senior Citizens. Oh, dobrá věc, dobrá jízda. Všechno se tady chvěje a všechno tady tančí. Takže pojďme na to. Baby, baby nebude sedět v rohu. Tak jo, ahoj.

0: don't talk back.
1: What you say to me, boy? Pa-pa-da-ba-da-pa-pa-pa-pa. No tak co, od o rock and roll music jsme se ani moc nezdálili. No těpic, hraju ze soundtracku The Twins, uf. To Life Groove, sprostý jako dlažiči, hip-hopu draziči. A v singlu Jak je ty jak, a my pokračujeme dál, protože v mým hrnci je stále dobrá hudba, prostě dance, funky, soul, jazz, rock and roll, prostě všechno za těch 120 minut si zahrajeme. Teď si hrajeme nějakou jazz funkovou záležitost. Něco vám povím, kdo není funky, jako by nebyl. A to jste rozhodně vy, protože vy nás posloucháte a my vás máme rádi. Radio B, kdo to ví? U Micro je MC Marky.

para pa, přesně takováhle hudba patří do našeho mixu a něco vám povím, jsem jak rozjetej vlak. V rytmu 90. přichází Rude Boy Rock, oh, to znamená, že tady máme nějakou 90. záležitost, pěkně dancovou, zvýším tlak, zvýším hlavně pěkně úroveň a zvýším frekvenci tance. Pojďme na sál, pojďme na taneční parket, protože mám tady bezva hudbu, trošičku šílenou, ale přesně o to jde, protože my tady fakt nehrajeme nic normálního.

0: Wow, tak co lidičky, je pěkný vetro a doufám, že se pěkně potíte. Tančíme, tančíme, nedřímem. Vysíláme pod dřípem z Roudnice, ať žije naše partička. Poslouchá nás Hanka, Jana, taky Martička. Ho, a já se tady pěkně rýmuju a stále zůstáváme na úrovni 90. let. Strike the number one, ho. Další vyvoněná záležitost. Trochu dancu, trochu jazzu. Přesně takhle to tady servíruju. A doufám, že vám to chutná. Uha, tak pojďme na to. Vytáhněte repráky pěkně do svých oken a ukažte sousedům, zač je to loket.
1: Touch me slowly. Hold it, let's go straight to number one.

Tak jo, z 90. se dostáváme postupně dál, bez vady hranatý hlavy, je tady styl zvaný New Jack Swing, a tak pojďme na to, trocha brejku, ty bejku, vem si žvejku a pojď tančit, kámo, zapomeň na to, co jsi zdy pil, tohle si přesně byl, jo, New Jack.

Jo, a stále to tančí, dámy a pánové, tohle to byl styl zvaný New Jack Swing, lidi jako Kid and Play, Bobby Brown, Janet Jackson a jiný mágové, dámy a pánové, bezva hudby hrneček, já jsem MC Mareček, přidám trochu saxofonu, zdravím vás od mikrofonu, pokračujeme dál a já servíruju další pochoutku v rytmu 80. let a možná trošičku i 90., ale stále pokračujeme dál, znáte tenhle rytmus? Funky drama, no jasně, James Brown, tentokrát pod taktovkou Candy Dolfer, salba Sucks and Go Go. Tak pojďte a taky pojďte Go Go, my jsme totiž všichni Go Go.

Non, il y a un saxophone jak má být. No jo, Candy Dulfer, Maceo Park, Fred Wesley, někdo jiný než známá dechová sekce pana Prince Funky Funky. Přichází Shotgun, tanečního parketu je on pán, udělá z vás Janky, disco funky, přichází sedmdesátky. Šprýmuju, v éteru rýmuju a jdeme dál. Přichází další, tentokrát funk soulová záležitost z roku 1979. Midnight Breakdown na Radio B. To se mi to líbí, jako vždycky. Jednou za 14 dní živá show a pak v prevedených opakování. Doufám, že jste OK, protože já jo.

No tak jo, dámy a pánové, s Shotgun jsme prolomili blokádu. Další dekádu a jedeme dál. Přichází Carol Williams, Love is you. Láska seš ty, ty to budeš platit. Wow, rok 1977, přichází skvělá záležitost. Pojďme na to, lidičky, doufám, že vás to baví. Takže zase další dva roky zpátky. Prima hrátky, funky, funky. Aha. Já se funky man.

No tak co, borkyně a borci, vařím ve svým hrnci, ho, mám tomu sklony. Borkyně a borci, vařím ve svým hrnci, ho, mám tomu sklony. Kalhotek zvony a my pokračujeme dál, tak tohle

No jasně, ladies and gentlemen, stále posloucháte Radio B. Jasně, jasně, máme rádi slaný masný, to, co je nám v hudbě jasný. A že jsme nároční, přichází kousnutí žraločí Shark Bite. Oh, all right, pecka z roku 1975 a sní Tony Camello z Bazooka. Takže si dávejte pozor, když uvidíte ceduly Dangerous Shark, tak tam rozhodně nechoďte a nechoďte tam plavat. Mohlo by se vám něco stát, ale na naší stanici se vám rozhodně nic nestane. Možná vás to vyzve k tanci. Tleskáme na druhou, tančíme, šídíme a posloucháme nejlepší pořad na celém světě.

tak jo, dámy a pánové, zdá se, že první polovina našeho skvělého pořadu právě odbyla a my pokračujeme dál. Basa začíná dunět a horší se nám zvuk. Je mi to fuka, jsem přerostlej kluk. Miluju hluk, hurá, když basa bublá. No dobrá, hudba geta, tak to hrajeme tady stále. A my si dáme poslední věcičku, která pomalu, ale jistě dostává opět do další dekády. Slyšíte to? No jasně, začíná tady období poctivýho funky music. Jasně, doba Jamesa Browna, kterého si rozhodně dneska pustíme.

Tak jo, a zdá se, že tady další dekáda, jak jsem slíbil, jsme v 60. letech. Tak tohle to byl z pecka od Manu Dibango, African Pop Session. A tím se uzavřeli 70. léta. A já to vím, přichází Bugo Slim, tančím, trochu se potím, snad něco schodím, jo. Možná tak nějaký věci z místní poličky. Pokračujeme dál. Ortodoxní funky. Hej, mám to rád. 60. léta. Ale tentokrát trošičku volnějším rytmu. Přesně tak. Někdy je to našláplý, někdy je to pomalý, ale vždycky je to naprosto super.

No tak jo, zdálo se, že to jakoby to trošičku usnulo a teď jsme to pěkně rozjeli. Tak tohle to bylo I Ten You One Latin Breed v rytmu se houpu, pěkně se v tom koupu. Jsem pod tlakem, projedeme se nočním vlakem a když je přijede černý vlak, tak to znamená, že přijede lokomotiva jménem James Brown. No jasně, noční vlak v rytmu rock and roll music, trochu soulu, trochu funky, tak byl JB. Georgia!

No tak tohle to byl král zvaný James Brown. A doufám, že se bavíte. Rádio B, u známých ladíte. Snad nějaký holky na tohle to zbalíte, anebo uslyšíte. Asi trapnej, asi starý a marnej. No jasně, stejně skvěle jako tahle ta muzika. My pokračujeme dál. Přichází Pony Time a zdá se, že tady Mr. Rock and Roll.

Oh, baby, z nás, že posloucháte Black Eyed Dove a rozjíždíme tady 50. léta. Pony time, baby, dobře je mi a pokračujeme stále dál v období, kdy se ženský uměli oblíkat a byly skvělý káry, jako například Four Crown Victoria.

No jo, tak se zdá, že jsme se opět trošičku posunuli ze skvělý rock and roll music do Rhythm Blues Leslem Robertsem. To znamená, že teďkon jsme si zahráli první polovinu 50. a poloviny, určitě jistě se dostaneme opět dál. Když poslouchám tuhle hudbu, jsem blázencem clown, protože přichází další adept nebo adeptkyně Ruth Brown. This little girl's gonna rockin'. Pojďte na to.

Tak, no jo, tak co to mu říkáte? Hraje černou hudbu, vyhýbám se politice, hraju swing z období prohibice. Sice trochu kalím, ale snad vás trochu bavím. Pokračujeme dál, stále 30. léta, stále swing time na Radio B.

Wow, no tak co tomu říkáte, jak servíruju to nejlepší, co jsem tady zmixoval a pouštím to do celého éteru. Hrajeme si swing, co hraje kolega Jinčík a pokračujeme dál. Tento měsíc si musíme připomenout jednu věc, narození skvělého jazzyho muzikanta Milese Davise, člověk, který podle mě zasáhl do černé muziky absolutně nejvíc a byl to skvělý progresivní člověk. Pokračujeme dál. Tohleto venu všem jazzmenům, který se na něj vzpomněli. Out of this world.

0: jasně, tak teď jsem hrábnul pěkně hluboko ve svým hrnci, ale tak to má bejt, taleca show má bejt pěkně barevná, každý ať si v ní najde to svoje, takže ať to je Miles Davis, Johnny Coltrane, Count Basie nebo Miller Glenn, na řadě už čeká Wu-Tang Clan, jako díra v ledu dojde k velké změně, tak pojďme na to, Wu-Tang Clan, to znamená parnička rapových maniaků z 90. let. A 36 komnat, tenkrát mi bylo 18 let. Wu-Tang, Wu-Tang, Wu-Tang, netopíři.
1: Yeah. The Wu-Tang Clan,

No tak, co tomu říkáte? Já říkám, že jo, mám stále rád tuhletu parničku Wu-Tang Clan a pamatuju se, že když mi švagr namaloval moje první tečko Wu-Tang Clan, známý ho netopíra, 95% Čechů mě říkalo, hej kámo, ty máš rád Batmana? No prostě nikdo to tady neznal, tenkrát to bylo, ale hodně underground. Ty časy jsou zaplať pámbu pryč a my pokračujeme dál, že máme tyhle ty možnosti. Dáme si další rapovou záležitost. Mám rád rap 90. let.

ladies and gentlemen, a máme tady poslední půl hodinu našeho baradu. Hej DJ, hrej Černej Prej. Hej Hybabu Rej, stále žiju, když hraj hryu, been doing this. Oh, takže skvělá hip-hopová nálada v rytmu 90. let. A my stále ještě pokračujeme, přichází těžko to náží M.O.P. PG Building, oh, takže tohle bude hodně ostrá jízda na Radio B. M.O.P.

Oh yeah, šlape to jako blázen, no je tu liga, MOP niga, pokračujeme dál, a je flora, flauna, já mám zase chuť si dát jednou Jamesa Browna, There Was A Time, ve skvělým remixu, to znamená stará věc a pěkně moderní zvuk, jsem prima kluk a

I love the rhyme. No crime. Šura se to klepe ve sklepě in the basement. Přichází další jams, tentokrát etá prima tetá s ní Sugar Pipe de Santo in the basement, opět se skvělém remixu, a já vám bohužel musím oznámit, že do 15 minut tato show bude končit. Co se dá dělat? Tak pojďte, ještě to rozjedeme in the basement, takže to znamená další skvělá věc po taktokou senior citizen. Mám to rád. Stále se to vrací ke kořenům a ty jsou pěkně černý.

co se to děje, hey man, in the basement, je tady léto, léto nádherný, zůstaň tady s náma dlouho dní, protože funky mení ho milujou, oh. Takže tohle to byla skvělá Etta James, Sugar Pie, The Sando. Jo, a my pokračujeme dál, protože už tady máme poslední 13 minut. Páni, we need side forget, tak tohle to je skvělá, skvělá věc. A já tam ještě šáhnu do toho svýho I'm top through pro nějakou vychytanou záležitost. Co vy na to? Love is here today and gonna tomorrow. Ještě trošičku stále soul music, nebo neo soulu. Tak pojďme na to. Pozdravuju každýho šmoulu. Modrý, žlutý, černý, bílý. Tahle ta hudba se vám líbí. Radio V. Tleskejte, křičte a říkejte Black Eyed Top.

Tak jo, láska je tady a ještě 10 minut tady s náma zůstane, než přijde další DJ. Takže jo, od mikrofonu pozdravuju v Londýně, New Yorku i Oslu. Odejte se gospelu, dámy a pánové, přichází Glenn David Andrew a věnuje svoji věcičku jednu dost důležitý osobnosti. Haha, synu božímu, co to znamená? Radostná zpráva na Rádiu B a my budeme končit ve stylu gospel music. Hallelujah!

glory, glory, alelu. Posloucháte stále Radio B a je tady jedna z posledních věcí, které ještě do éteru vlastně vůbec můžu pustit. Hráli jsme funky, soul, jazz, rock and roll, swing, hráli jsme prostě úplně všechno. Dámy a pánové, děkuji, že jste to se mnou vydrželi. Já jsem tady rýmoval, šprýmoval a doufám, že vás to bavilo. Za 14 dní si můžete opět ve stejný čas pustit Radio B, uslyšíte živou show, anebo pak v pravidelných v opakování. Takže mějte se krásně, buďte funky, buďte radostní, smějte se na celý svět, protože je to vážně potřeba. Tak jo, Walk in the Jerusalem, mějte se krásně, dobré ráno, dobrý den, nebo dobrý večer, ahoj, přichází Eva Olmerová, Black Eintopf, ahoj.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Posloucháš Sebestřed na Bčku a teď nás čeká synthpopová bandička z amerického Marylandu, která si říká Future Island. No a my si dáme jejich track Cave. Tak pojďme na to.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Jedna hodina na Rádiu B.

I'm used to it by now. Just breathe.